vždycky to. Kad ti hamam vam u mosta teč tana. Kad ti teš mato pak i liste.